0: Holzas.
1: Oskar zimst du serbskim rozwosu. Nydam je 5 hodzin a 20. Serbsce naboknyć, to możesz miestem na wszelakore waśnie, hacz online, albo we wódźbie, w szuli, hacz wieczorny kurs, albo jako domojnik cyle intensywnie w jacere miesace prawie noś projekt ZARI. A tola je szudzie trybna przyczyna, kiż wabi niko na to, za to serbszynu se przyswoić. Niekotrych takich młodostnych suczera przedstajli, młodeżu mi radia zatkuli, a ich pozatki byśu cyle szelake. Beno Rece z Budyśina na przykład powiedasze tole.
2: Hej, ja dobił schon preč, so jasem tun wučba, abo serbsce v šuli kus vostudve namakao. Moja največja motivacija serbsce srozumjeć, abo kus rečeć, je bo, so ja sem při Kopajnce v Krušicach, a při tem je mi najbolje pomal, tež su šice ze mnu serbsce rečeli.
1: No, to však bude vri dure za vele viac, tak minješte čera tež Anabel Mertenec z Budyšina.
3: Hej, jsem z Božuna, že jsem měl tu ryč a tu kulturu zeznat smyla a tak nauknuć smyla a že jsem měl jen Božel na tom buč a dla to, co já so o to starat, co se to žerží, co já to dán naložuju, co já moje kruji mama, já jsem ty tak džakuna za já moje přečelo mám, když já žno lita důl mám, že skotřím šum, že já sám se ryčit.
1: A taky přečeský kru, kotřím su Serbia je, hustodě tyž pošulí příčina, co se dále Serbuje. Bola Line Kernec běše to rozsudné, co nětko tak dere serbsce řeči, kajž je večer ve vusevanju přeradživa.
4: Hej, Bola, mě bitte du dück eigentlich hackens dich aus meinem Chatte Kilianum s Romane Pschischwa halt dann sind wir von Sapotschen s ním krok po kroku kuskujat serbs reiritet.
1: No widzisz, z dobą pak, tam ty siszcze przywuknie, nie dalej prawa przypodla po takim se serbszynu jeszcze przyswoi. Tyś gdyż z lita do szuli serbszynu wuknie je drudy taki wokom mig trybny co se rozsudíš, řeč tyž živě naložovač. Čera v Mladežome rádia zatkuli su serbských modostnych predstavili, ki su serbsce hakle navuknili.

Što možemy dźensa při krásnym, słończnym wiedre babelieču dožiwić, například karty placać, abo tež grilować. Dźensa somenujcy karty placaja w uminkario witaja na seniorowy škod. Dźensa dwiemaj korčmě pančicach kukowe, tež nowačko josu wutromne witani. Dźensa dwiemaj pola Karstena na seniorowy škod. Konecach šunowe so grilluje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, přeprošuje na kołbasku a rozmowu, a to při towarstwowym domie Konecach, w odpopodniu pečich čakaja tam z dobry kołbasku a rozmowami na zajmcov. Dwie gmienskie rady mam dżęca po skitku. Rada Halsztrowski Holi Sarzetka, dżęca wieczor 60, tamniejszej gmienskie sydarni. A na gmienskie posiedzenie jeszcze po wulbach wiesnanosty do Niebelczyc witani dżęca wieczor 7, tamniejszej gmienskiej sydarni. Hač do jutřišeho moža so křižerjo za putnikovanje do Roma přizevič, kletu od so od prvne meje do 8. meje je to plánované, přizevče so rade na straně katolského posova hišče hač do jutřišeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprošce zajímco na kreativnu dživarničku nazemske vince vič a vudebič a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu jutce dopodnia vo 9 do 11 a potom ešte raz večer vo 6 do 8 popłat k 25 € prošu sobu přinešť a prošu jeli možno dženca, šo ešte biju dnia ve serbským kubanským središču Lipa přizivič.

0: je zaso nimo Anna Maria Brečnodorec. 6 hodin 12, no a to je tež nikak napismo přichodneje teme, šako su so čera prašeli na posledženju v okrezneho semika, kak so vuskutkuje zavrenje kamenskije porodoje stacije na naš serbski luč. Tuta analiza bu čera na posledženju v okrezneho semika predstajena, a Katka Pöplec bi podla, a za nas netko te fakte raz zima.
1: Předstajenje vůsledkov analýzy k štacionárnemu strowotniskému zastaraniu budeským v okresu dživajo na vosebitosće serbského ludu. Tak rikaše dybku dňového poriada čerovšeho posedženja v okresného semika. Předstajuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počaovala je so tuta analýza na šitke štacionárne zaradnišća serbským sydlenským rumje budeského v okresa. Elmhorst je najprdy na demografiske wuwiće we okresu zladoval. Jo prognoza? Přichodne 10 let mua ludnosć vo niedźe 10% wotebierać, a runočasnje bywaja ludźo jasnje starši. To zmieni tež potrjebu koronjach. K tomu přinže přerjadowanie z politiskeje strony, kotraž chce silniše ambulantne zastaranje miesto štacionárneho. Tola při analýze dźeše wuraznje tež vo wosebitosće serbskeho ludu. Prašenje bi, zastara so serbska ludnosć přez zaurenje poroduje stacije Kamjencu špatnišo? A tu kiva hižo špak. Analýza nepočauje so z přičin falovacich datu na rěč, ale ryze na docpejomnosć, potekim na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbskeho volarskeho zjednočenstva we okresnym semiku.
2: Nedostat tu tej analýzy je poprom, že je to ryze na statistických liczbach, ve tym sydlenským rumie so stało, a nic pod wobkiczbowaniu tutych wosebitoszczu serbsko-ryczaco personala w tej klinice, a z tym my są innej wosebitej pozycji tutej kliniki za serbskich maczerów anano.
1: Przepytowali su studii jeničce, hać docpia ludzio zewszych kunsu przychodnu porodnu stację w biegu 40 mięczynu. Analyza poczahuje so na sydlenski rum Serbu w budyskim okresu, a to z wusledkom, Tež porodna stacija Kamjencu odpadnje, njenastanje po tutih kriterijach zastaranska džira. Zavisčenska přiraška potekim kamjenske porodove staciji nepšisti.
2: Nenča dobi nažel přiznat, za taki rozsud, jo rozsudna ta statistika, a tuta ličba, hač jen vebiju štocci menšin jenu porodnu kliniku docpije, da jen samo druhi. To v tem pače jo se dopokazova, za to přes te zaureče kamjenske koronje neoborožene, a ničo druhé poprom najprej mal ryzy zimne, tak kac prajene neličí. Mm-hmm. Až a dalšie sú veci, ký štatistici ty docela nepředleža a tam sú vizor tak instituty Češko činiť, že budú tak analýzy z cova môj na základe nekakých ličbu činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. V osebie Honio Vúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vúľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: V okresne semik, strovotnístvo a Serbia Katka Pöplec včera predstajení analýzy informovaše tu serbským rozvozu krutko po bydlik následom je.

0: sym je 7:12. Serbsce nawoknyć, to możesz miestem na wszelakore waśnie, hać online, aber tyś na szuli, hać wieczorny kurs, aber jako domojnik cyle intensywne wiacere miesace prajuje nasz projekt Zari. A tola je šuđe trebna motivacija. Kiš vabi nikoho z do toho se je serbšinu přisvojić, nekotrych takih modostnych sučera ve vusovanju radija Zatkule predstajili, če od lasu serbsce navukli, beno rece z Budešina povedaše napšikvat tole.
1: Hej, ja dobiju šon prajč, so ja sem tun vučba, abo serbsce v šuli kus vostudve namakao. Moja najväčša motivácia serbsce zrozumieć alebo kus rzečeć je bo, so ja som při Kopajnce v Krušicach a při tym je mi najbolje pomal, tyž sú všice ze mnou serbsce rzečeli.
0: Aj, šport zjazuje a je susie tak tež přesto tož to duchu vočineli meni tež Anabel Menatec z Budyšina čerošim vusevanju Radia Zatkule.
2: Hej, som z Božuna, zo sem ja tu rič a tun kulturu zeznač smiva a tak nauknič smiva a zo sem ja jen Božel na tem boč a dla to, co ja so vo to starat, zo so to žerži, zo ja to dan naložuju, zo ja moje kruji mama, ja som ti tak džakuna za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, zo skotrimš už ja serbsce ričit.
0: Aj, taki přečelský kru, kotrimš su Serbia, gdje so Serbo je hustodit tiež po šuli. Dobra motivácia so dále serbsčinu namožuješ, serbuješ. Pola Line Kernec běše tiež to rozsudný fakt, zo netko tiež dere serbsce reči, kajž je včerajši mečonem vusevanju přeradživa.
3: Hej, Pola, mě pyto, bitte du dück eigentlich hackens dich aus meinem Chatte Kianum s Romane Pschischwa halt dann Zimmer von Sapotschen s ním krok po kroku kuskujat serbs reiritet.
0: Zdobam pak hische dale pilni vukne, kajš je sama prajiva. Čera ve mode žomi radia zatkuli su serbskih modostnych predstajili, kiš su serbsce navuknili, hač runješ. Lidma aktivného serbského svojbného pozadka maja. Bidlk na vosom je, a to je doktor Tastek, iž praj mi so dereže, jenož dere, nam zaspiva tu nitko naši mačošine serbšinje.

0: A to je wulke prašenje, kak jara wuskutkuje so zaurenje kamjenskeje porodowe stacije na naš serbski luč. Haj, tajku analizu su čera v posedženju v okreznje semika predstajili, a Katka Pöplec by tam putla, a za nas nitko nekotre fakty zima.
1: Predstajenje vusledko analizu k štacionarnemu strowotniskemu zastaranju budeskim v okresu dživajo na vosebitosće serbskeho ludu. Tak rikaše dybku dňuvoho poriada čerovšeho posedženja v okresného semika. Predstajuje analizu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je so tuta analýza na šitke štacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budeského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vůviče ve okresu zladoval. Jeho prognóza? Přichodne 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odebierač a runočasne bývaja ľudžo jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politiskej strony, kotraž chce silnejšie ambulantne zastaranie miesto štacionárneho. Tola pri analýze ješe wurazne tiež vo osobitosće serbského ľudu. Prašenje bie, zastara so serbska ľudnosť přez zaurenie poroduje stacie kamjencu špatnišo? A tu kiva hižo špak. Analýza nepočauje so z příčin falovacích dátov na rieč, ale rzy na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tutej analýzy je poprom, že je to rzy na statistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkečbovaniu tutých osobitosťov serbsko-rečaceho personála v tej klinice a s tým je zo inej osobitej pozície tutej kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinov. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budeským okresu, a to s vúsledkom, tež porodná stácia kamjencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavěsčenská přírážka potekým kamjenské porodové stácii nepřistí.
2: Enča to by nážel přiznať, že taký rozsud, jo rozsudná ta štatistika a tuta líčba hač jen vybíjú štocci menšin jenú porodnú kliniku docpie, když jen samodruhý. To v tým páči, jo sa dopokazová, že to přes te zaureče kamjenské korunie neoborožené, a ničo druhé poprom najprv mal rzy zimne, tak keď sprajené neličí. Mm-hmm. Že dalšie sú veci, ký štatistici ty docela nepředleža a tam sú vezo tak instituty Češko činiť, že budú tak analýzy z celá mô na základe nekaký ličbu činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. Vosebie Hornjovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vulke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokrezne semik, strowotnistwo a Serbia, Katka Pöplec, vo čerawše predstajenej analýze ve vonem budyskim vokreznym semiku informovaše. A šitke přinožky namakače so vietež by dňa potom našej darmotnej app MDR Serbia 7 hodin postaje 10 menšinou do 8.

0: Sedamodzin 4 a postaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Mirčin Bałca z Budyšina.
2: Kriza a hišće večša kriza. Što je sčiuje tu kilo bugešće, storči skoro bez přestavki na tute zapšijeće. Zavjerno nije to prini raz, so je člustvo se dale sajacemi problemami konfrontovane. Što je naladu v našim kraju, pak od predavših krizov rozeznava, zda so bič falovaca perspektiva. Bych očakoval, za nich tu kiš spravom problemi zvisči, tež namjete ke polepšinu abo rozrisanju ma. Započne so to z małym, pola susada, kiš skorži, so šoke krake zamjeđe. Zamodžina viace poradne nedživa, a renta nide dosahač ne budže. Že dale z ľudžimi, kiš dičence pomisče pokoduja, a zahinine navičana kraja predoja. A sak tym, koc iš od človeka zavinovanu dramatisku zminu klime prija, dokiš noch cedža, abo nemoža se svět zatoch, kiš po nich pšindu predstajič. Šo so zda, hač bychme zapiskali do smertneje reki, do hudovania zahinenia. Ja sem to horestavanie, a to živenie, praj Jezus žonje při studni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvě z neličomných sádu vo Bohu, kotrež môžeme temu všemu napšečo stajič. Bú nás vôľa do živenia. Nic, dokiž nebychme byli konfrontovaní se zvobčežnosťmi abo krízami, temenujúce proste k živeniu slušeja, ale zobuchme mili vobstajne nádžiju do živenia.
0: Praj Mirčin Bałca z Budyšina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: tym je 8:12.
1: Policja z Gili.
2: We Wojerecach su ludźo policiju informowali, zo bě kolesowarka nimale do wobchadneje tafle zajeła. Wukopa so, zo běchu neznači na Stauffenbergowej jacore wobchadne tafle tak zezibowali, zo hač na kolesowarski puč sahachu. Policja přepytuje dla strašného zapřimnjenja do wobchada. A blisko běweje wode je so čera poponju češke nezbožo stało. Pola pěchča němsce pechan je wodžaka auta ve Kšivice kontrolu zubiva a do napřečo jeduceho auta zajeva. Na to so jeje auto překulí a vostave přirove ležo. Šoférka bu češko zranená, v osobě v tamnym auče so ničo stało neje. Škodu trochu ja na 24 000 euro.

0: 6 mjeńšinow do 9.
1: Nabožne słowo.
2: A tute ma dźensa rano Mirčin Bauca z Budyšina.
3: Kriza a hišće večša kriza. Što je sčivo je tukilo bohešće, storče skoro bez přestavki na tute zapšijeće. Zavjerno nije to prvni raz, so je čluštvo s dale sahacemi problemami konfrontovane. Što je naladu v našem kraju, pak od predavših krizo rozeznava, zda so bić falovaca perspektiva. Bych očakoval, za nichtu kiš s pravom problemy zvisči, tež namjete ke polepšinu abo rozrisanju ma. Započne so to z małym, pola susada, kiš skorži, so šoke krakec zamjeđe, za mođi na viace poradne nedživa, a renta nide dosahač ne budže. Že dale z ľudžimi, kiš dječence pomisče pokoduja, a zahinine navječo na kraja predoja. A sák tým, koci šo človeka zavinovanú dramatisku zminu klímy prija, to kiš nohcedža, abo nemoža se svět zatoch, kiš po nich pšindu predstajíč. Šo so zdá, hač bychme zapískali do smertnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, praj Jezus žodne při studni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvě z neličomných sádu vo Bohu, kotrež môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uva do živenia. Nic, dokiž nebychme byli konfrontovaní se zvobčežnosťmi abo krizami, temenúce proste k živenie slušeja, ale zobychme mili vobstajne nádžiju do živenia.
2: Dopraj Mirčin Bauca z Budyšina nadawku a zamowitosći serbskeho wosadneho zjazka. 8 hodzin, Peča Podstaje, Monika Klesec. Nam zaspiewa hacz krótko do 9.

0: Möst jo za nju domunja. Tam, žož jo familia mamy Luize Handrykowie jużo doma była. Mama jo pšała, serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej przecy burskej chojživej, rovno tak ako druga starka, wyczawnicy, mama Nana. To serske jo jej do kolebki położone.
1: Na przykład my stary Nan, Wytniok, są niewiece serskich słowo nawuknuła. Ten jo mi przecy se pšašał, kaž som ze šule přišła. No, žočko, kaka jo było. Zapretka som jomu pyn nimski vete kroniła, ale pyn som zachopiła z nim serski pejedaš. No, a moja stara maš, hota mistrzenska, ta jo zase wegen rad sersku drastvu przygotowała. Ta je była ta najglucnejša ženska na tom svieše, kaž jo mógła za mňo, za kokot, abo za kulturnú kupku sersku drastvu przygotowaš. Jaka som samo ešte v sarskej drastve pijaja chyživa.
0: Tak jo vena se niga raz dopomniva na vliv familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo miła gromaže ze Soču Adelheid redne žišece cas, v koterem ši jo vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kušte pat, a ti obi umie, ta čovnická teke, tam ga sme v prozinach přeci byli, to sarske. To musím jako niž. To já také vegan ráda mám a lubujem a to jsou mi nakušte pat sobou dali. A také, jako žiši, my jsme rýdně se grajkali také, ale my jsme se sami také bude tvarili, my nejsme taky také grajka niž čo milí, abo taky rýd, abo pupy, bok ví co. Ne, my jsme se dělali sami staráš a jsme také vence v natúre, v přírože, se grajkali a to je bylo tak rydně, musím jak roniš, jo. Ale my jsme také dělali a pomagáš jo, že vytmavek ve rolnikářství. My nejsme měli veliký vršavt, velikou žunost, dvě kroje mi se zdá, jedno kyně, oh jo, tu lůbáš tím zvěrětám. Já jsem měla jedno kyně, s kterým jsem já také na luku jeva a tak, also to je co, a sama ještě jako šulské gele.
0: V 8 let jo vena chodživa do šule v Mestče, pozdřej na rozšerjonu vůšu šulu v Hošebusu.
2: My jsme byli taká dobrá redonia, 12 gilco a 6 žočo a my jsme, no až na to prvné leto, jsme kůžde leto ve prozninách kromaženi žijí dojeli. A to je bylo tak rydně, my jsme se tak tady rozmili.
0: A jeden z těch nejgajšných ukníků je byl zagronitý za to, až jo PSJ také studírovala na serském pelu.
2: My jsme měli také tak zmakaně absolventů při té šuli a pyn jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tým ja sorabistiku študirovaš. Tam som pyn zachopiva či a sedem žasaš. To jo se mi vegen, vegen spodobalo, myslím, koniš. A to nejlepšie pyn jo ještě přišlo, dokoliž tým saska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebekšiva, živaš. A pyn sme, my se stavili drugim studijnim leše, sme my jednu ekskursiju mili u domjesta, pyn sme také byli plac Sasnika, a tam jo ten host Adam mikroniju, až ten Willem Bero, ten sas, ten jo kšio na umenk iš, a te pitaju nikog. A pyn, som ve Lipsku, také klubek profesora mi ba, šelca, a ten jo se vyto staral, až ja Misto pedagogiki dostanjom připodla také ukupanje ve žurnalistice a až som smiva pyn placasnika zachopiš.

0: ludowu štucku Jokubka přebasniła na cesć Leopoldowarju. Z tym miestaškom zwezuje most wysypny pomir, a wysypnie ma z tym teke Hannelore Handrykolc cyniš.
1: My sme chopili miesesta 4-7 žasaš? Jo. Sme my chopili jadno přijašestvo ze miestaškom Leopoldo. Tam sme byli predny raz přepšosone. Tam jo raz jadna delegacija upla v okresa była, a te su byli ve mysče teke. A jo, te su se zajmovali za to serske. A jo, na drugi leto sme byli přepšosone tam. A pen je to přece tak šlo raz tam, raz ho. A z toho časa let. Sme to kúšte leto, som ja kúšte leto pýtla bola, ak sú te obili, a bol, až sme my tam jeli. My ga máme žinca ešte kontakt. Ale tak oficiálne oglede nie sú veci možné. To jo bolo tenca z teke jožo šiško dokuláš. Vopod Hošebus jo mil kontakt, přiješelský kontakt, do Vopoda Košic. A náš Leopoldov, jo lážal blízko Bratislavy. Daloko všetc a za to nie jo dalo žiadne peníze. Po takým. To sme šukno, nic šukno, my sme také ze serského boka cesto dostali, podporu financiálnu také, ale za väčšie žil sme to sami zapošili a plňo bolo tá lepšina ešte pri tom, až my sme bydlili pla tých ľudí tam doma, my nie sme žiadny hotel v Utenčíka vyžili a to u nás také nic, také doma. A to dorozmieše, jo pla tých ľudí také šlo s pomocou toho serského.
0: O tom přijašelstvie jo vena také písala v novém casniku.
2: To je také bylo jane obogošenie casnika písaš vo takých kontaktach mňa se slovianskými ľudami.
0: Ale ten casný šéfredaktor Horst Adam jo se dopomnil také na to, až jo Hannelora vysobne ráda písala vo vejsaňskem živeniu.
2: To sú byli tie vesné obraze. My ga sme ten sa skúži mjasec raz, mili takú cevý bok, takú reportáže z jadnej sy. A žene z tých vesných obrazov, ako jo napísala, sú také odšišané ve tých knigovách, tam oni láži naše rydne sy.
0: Wiele let jo była Hannelore Handrykolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo morgi raz žiwała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z leta 1967 a 1980.
3: Kaž viaco muc na usnušcu a veto usnuš njamogu. Ja du v myslach na polo a vižim, kak jo vednjošo. Tož tu rednu staru sarsku ludovu ariu, ako nam ho rono spiva znate mošenski žince neko, nio jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadnej z nich přidu svova ze sceveje vúčoby, dokulaš ma velkin vúsoku a zagronitu funkciu v rolnikarstve. Jo to Gisela Paulikova a ona navieduje mošenské prodrústvo za zvierjecú produkciu jadnota.
0: Jo to potrejové ústčovanie. Vena jo ale také přece v petkunejšem serskem programie tým přisuchariam drobné kultúrne pokazky porúcova. A na zachupienku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerová ako vietnica dolnoserskej rozgłosovej redakcie přašava lec, co Hannelora zachupíš pla rozgłosa živaš.
4: My sme ten sas byli ve veľké núze. Nie sme skoro nikogo veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema ze redakcijského asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelora za rozkvoz rozsúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo se spiešne také zaživovo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli tie technické veci. A potom jo Hannelora také veľa ľuží znala. A tak jo ona mogla se darie zaživaš. A to jo tak je za mňa velika kluka boa, že Hannelora přišla. Hannelora nie je ten luž byl, kotrž jo se nento, ako žurnalistka, tak dopredka šiščala, ona jo veci za šichim živala. A tak je veli novim sobuživašerjom, abo tak je lichim, veljim pomagala v osebnje, což tu rec nastupa.
0: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviju velika gluka a pomoc.
4: Ja nesom mogła s autom jezdžiš. Ja som hakli krádu pešče to naruknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby se s Hannelorou mogła nieco gromadu ciniš, aby ona mě to ještě nevotezila. A to ja se nám také dary rážilo, ja no jeden raz jsme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granici popšalom, žož Hannelora také cestě bylo a ja také, ale ten raz, ako sme

0: A to je bon. Naš přínosk vo mešťanáce Handrikovec Hannelore, naše ľubej negajšnej kolegyne a ľubej pestro přitýkaj špie do mesta a ľubej Hannelora.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.